Tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak a tak

Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t